Nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Housíček úzkostí a básní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

0: Słuchacie Radia Fjorda. Fjorda.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát. A je to fér.